4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun. Say what? Say what? Say what? Say what?

0: do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Zun Radio.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes máme lásku na dálku, ale extrémně rychlou. Astronomové objevili dvojici bílých trpaslíků s označením Erasu J0608. A ti dva kolem sebe obíhají za 374 sekund. To je něco přes 6 minut. Vy si za 6 minut sotva uvaříte čaj. Oni stihnou celý oběžný rok. Jak popisuje Universe Today, jsou u sebe tak blízko, že hmota z jedné hvězdy putuje rovnou do druhé, bez okolků a bez akrečního disku. Odtud ty pravidelné rentgenové záblesky, které zachytili přístroje NICER a Einstein Probe. A teď to nejlepší. Jejich dráha se hroutí jedním z nejrychlejších temp, jaká známe, protože systém ztrácí energii v gravitačních vlnách. Až poletí vesmírná observatoř LISA, mohla by je slyšet.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Stand by, going to air.
2: Stand by, Phil.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: And speed up.
3: Geritol presents the exciting quiz program 21.
4: 14. září 94 má v New Yorku premiéru biografické drama Quiz Show.
3: And here's your host, Jack Barry.
5: Good evening. I'm Jack Barry.
4: Robert Redford se tentokrát postavil opět za kameru a zrežíroval pozoruhodné nadmíru zábavné drama o opěvovaném americkém televizním kvízovém pořadu, který obrátil Ameriku na ruby a vedl až k takzvanému grilování svědků před kongresem.
6: Well, Dick, if you look around the table and you can't tell who the sucker is, it's you.
4: V ústředních rolích se vysloveně zabydlel John Torturo a Ralph Fiennes jako soutěžící v pořadu a Rob Morrow, co by právník Goodwin, který podezírá show z podvodu.
7: I know you're lying.
8: Bluffing. The word is bluffing.
4: Jeden z producentů filmu dokonce nabídl Charlesi Fandorenovi, účastníkovi televizního podvodu, odměnu $100,000, aby dělal konzultanta pro film. Ten ale na radu své rodiny nabídku odmítl.
6: Cheating on a quiz show, it's like plagiarizing a comic strip.
4: Samozřejmě u snímku Quiz Show v české distribuci Otázky a odpovědi dochází k mírné umělecké licenci. Vždyť se nejedná o dokument, ale okolnosti a vývoj skandálu americké televizní zábavy fakticky kopíruje skutečné události, které se odehrály v 50. letech. Quiz Show získá desítky nominací na přední filmové ceny, včetně těch Oscarových, a dostane se také do top ten roku desítek filmových žebříčků. Snímek Otázky a odpovědi pod režijním vedením Redforda a s úchvatnými hereckými výkony je rozhodně strhujícím a zábavným počinem.
9: We're not exactly hardened criminals here. We're in show business.
6: It's just television.
0: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun Rádia a Hučí Kučí Tance. Apple TV Plus hlásí poctu 80-kovým akčňákům s Ryanem Reynoldsem a Kennethem Branaghem v komedii Mayday. Disney Plus znovu posílá Chada Powerse na hřiště v druhé řadě, Sky Showtime nás hází do majamského podsvětí v seriálu MIA a Prime Video předalo klíčky nové posádce The Grand Tour. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu, z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
1: Když víš, co máš dělat,

0: How good you have not died.
1: Who are you? Why am I tied to the bed?
0: So that you would not move during the surgery.
1: What do you mean, surgery?
0: You screamed a lot, but that is my fault because I do not have proper anesthesia.
2: Ryan Reynolds volá Mayday. Na Apple TV Plus přistála akční komedie z časů studené války. Ryan hraje sebevědomého pilota amerického námořnictva Troje Kellyho, který se vydává na přísně tajnou průzkumnou misi nad sovětským územím. Jenže akce se zvrtne, letoun jde k zemi a poručík Kelly zůstane trčet uprostřed ruské divočiny, sám a bez zázemí. Zachrání ho ten poslední, koho by chtěl potkat. Bývalý agent KGB Nikolaj Ustinov, který má nezdravě vřelý vztah k americké kultuře. A tihle dva se teď musí dostat přes hranice dřív, než je najde rudá armáda. Ustinova hraje Kenneth Branagh, držitel Oscara, kterého známe spíš z Oppenheimera nebo jako Hercula Poirota. Komedie tedy rozhodně není jeho vysloveně domovský žánr a možná právě proto to funguje. V dalších rolích se objeví Maria Bakalová, polský herec Marcin Doročinsky a David Morris. Za kamerou stojí dvojice John Francis Daley a Jonathan Goldstein, tedy autoři Game Night a Dungeon and Dragons Čest zlodějů. Sami říkají, že chtěli natočit poctu buddy filmům 80. let a podle traileru to tak skutečně vypadá. Kritika ostatně novinku přirovnává k legendárnímu půlnočnímu běhu s Robertem De Nirem. Akční komedii Mayday najdete ode dneška na Apple TV+.
1: Where did you learn to fight like that?
3: None of us escape what we are.
4: We've been traveling far. The Red Army will already be looking for you.
5: Hey! Turn up!
6: Not without a star.
7: You ready for this?
1: No.
8: Don't love Russia.

0: friends in my life.
1: Can we not do this right now?
0: Until you basically zero.
1: I don't want to be earnest.
0: You have had my back. You have protected me so many times. It's my turn.
2: Action! Na Disney Plus dorazila druhá řada sportovní komedie Chad Powers. Připomeňme si, o co jde. Russ Holiday byl hvězdný quarterback, kterému jediná osudová chyba rozmetala kariéru na kusy. 8 let se nikam nedostal a tak sáhl po dost zoufalém řešení. Nalepil si obličej, vymyslel si novou identitu a jako neohrabaný dobrák Chad Powers naběhl na nábor upadajícího univerzitního týmu South Georgia Catfish a vyšlo mu to. Jenže právě v tom je teď problém. Chad je na hřišti hvězda a čím víc pozornosti přitahuje, tím hůř se Russovi drží maska. Doslova i obrazně. Podezření začíná pojímat coach Hudson i Chadův týmový rival Gary a smyčka se utahuje. Russa i Chada hraje Glenn Powell, který si seriál sám vymyslel spolu s Michaelem Waldronem, scénáristou Lokiho. Kouče Jakea Hudsona představuje Steve Zahn a Ricky pak Perry Metfeld. Celý nápad má mimochodem pěkně nečekaný původ. Chad Powers vznikl jako recesistický sketch Eliho Manninga pro ESPN, ve kterém si bývalý quarterback nasadil paruku a šel na univerzitní nábor. Z jednoho vtipu je teď druhá televizní sezóna. Druhou řadu Chada Powerse najdete nově na Disney+.
3: Well, I'm gonna go outside and text my girlfriend, maybe send her a nude.
4: You know, until this very moment, I suspected you had no penis or testicles. Just a bare patch of greasy skin down there. But now, I believe you do have some testicles.
3: Still no penis, though?

0: Who is this woman?
1: I found her in the ocean.
0: Why is she in Miami?
1: To kill a dozen men.
2: Na Sky Showtime naskočil nový americký krimi seriál z Miami a jmenuje se MIA. Etta Tiger Jones vyrostla na Florida Keys v rodině, pro kterou byl pašovaný matroš normální živností. Etta o žádnou kariéru v podsvětí nestála, jenže když jí rodinu doslova vystřílejí před očima, zůstane jí jediný plán. Dohledat, kdo zatím byl a vyrovnat si účty. A protože v Miami se sirotek bez zázemí dlouho neudrží, začne si Etta budovat vlastní rodinu, tu, kterou si vybrala. Cesta od bezmocné holky ke královně jihoflorického zločinu je pak přesně tak špinavá, jak si dokážete představit. Hlavní roli dostala Shannon Gisela, pro kterou je to vůbec první hlavní role, a vedle ní hraje Cary Elwes, který se prý na tuhle roli připravoval studiem skutečných floridských soukromých voček, což vysvětluje ty havajské košile. Seriál vymyslel Bill Dubuque, tedy člověk, který stvořil Ozark a napsal oba díly Účetního. Pokud vám Ozark chybí, tady máte jeho neonovou floridskou sestřenici. Devítidílný seriál MIA nově najdete na Sky Showtime. První tři epizody hned, další přibývají každý týden.
3: And I'm gonna kill them. All of them.
4: Someone needs to find her. The wrong people could be looking for her. Make an example of her. Put a bullet in her head.
5: Clean kills come with training. 12 is too many for one girl.
6: I'm not just any girl.

0: Welcome to our first grand tour.
1: Is that you?
2: Yes.
1: Ooh. That makes that me. In that, Francis.
3: Na Prime Video se vrací The Grand Tour, jenže pozor, v garáži se vyměnila celá posádka. Jeremy Clarkson, Richard Hammond a James May se s pořadem rozloučili už v roce 24 a ukončili tím 22 let společné práce. Prime Video teď šoupl klíčky trojici, která vyrostla na internetu. Francis Bourgeois je vystudovaný strojní inženýr, který se proslavil videí o vlacích a mimochodem je i vášnivý motorista. James Engelsman a Thomas Holland jsou zase autoři Throttle House, jednoho z nejoblíbenějších automobilových kanálů na YouTube. Producenti prý cíleně nechtěli nasadit celebrity, ale skutečné nadšence, což je po zkušenostech z několika restarty Top Gearu docela rozumná úvaha. Nicméně těžko říct, jestli bude nová parta schopná vyrovnat se tak vysoko nasazené laťce. 6 dílů, 6 výletů. Trojice přejede angolskou poušť, projede si automobilovou scénu Malajzie a v Kalifornii otestuje to nejostřejší, co se dnes dá koupit. A ještě jedna zpráva pro nostalgiky. Podle výkonného producenta Andyho Willmana se původní trojice v nové řadě objeví v hostujících cameo rolích, aby symbolicky předala pomyslný štafetový kolík. Celou novou řadu The Grand Tour najdete od dneška na Prime Video.
1: All right, start pulling. James, keep tension.
2: I'm tense as hell.

držte si klobouky, prosvištíme ještě novinky, co tento týden přistály na streamingu. Apple TV Plus nás láká na akční komedii Mayday. Ryan Reynolds, pilot amerického námořnictva, uvázne během tajné mise za nepřátelskou linií v době studené války. Jedinou nadějí na jeho záchranu je podivínský bývalý agent KGB v podání Kenneta Branagha. Buddy film starého střihu, přesně tak, jak ho známe z 80. Disney Plus přihazuje druhou řadu sportovní komedie Chad Powers, kde si Glenn Powell znovu nalepuje obličej falešného hráče, jenže tentokrát se kolem jeho lži utahuje smyčka. A také Mandalorian a Grogu, celovečerní film ze světa Star Wars. Imperium padlo, republika se snaží držet pohromadě a Din Djarin s malým Grogem jdou na pomoc. Režíroval John Favreau a vedle Pedra Pascala se objevila Sigourney Weaver i Jeremy Allen White. Edison Line se hlásí s francouzským dramatem Volání vody. Vyčerpaní rodiče na pokraji rozchodu zjistí, že jejich nejstarší syn slyší hlasy. Zatímco otec problém bagatelizuje, matka je odhodlaná jít za synem až na hranici možností. Na Netflix se vrátili Gentlemani s druhou řadou a Guy Ritchie tentokrát stěhuje kriminální podnikání z anglického venkova k italským jezerům. Eddie a Susie se musí rozhodnout, jestli zasáhnout proti Bobimu, nebo přijdou o všechno. A z Mexika dorazil historický seriál Rozervaná láskou. Příběh mladé ženy, která si za časů mexické revoluce chce splnit sen a stát se lékařkou. Netflix k tomu přidal dokument Neslýchané Reagan, portrét australské breakdancerky, jejíž olympijské vystoupení v Paříži spustilo internetovou lavinu memů i konspirací. Prime Video nabízí dva zcela odlišné světy. The Grand Tour se vrací s kompletně novou posádkou, protože Clarkson, Hammond a May předali klíčky. 6 dílů z angolské pouště přes Malajzii až do Kalifornie. A pak britský thriller The Runner, kde Gal Gadot hraje úspěšnou londýnskou advokátku, které během ranního běhu zavolají, že jí unesli syna. Nesmí se zastavit, běžet se čí síly stačí a splnit vražený úkol, jinak chlapec zemře. Sky Showtime má hned 3 novinky. Krimi seriál MIA z dílny tvůrce Ozarku sleduje mladou ženu, která vystřílí rodinu a která se z bezmocné siroty vypracuje na královnu majamského podsvětí. Dále film History of Sound, tiché drama o dvou studentech konzervatoře, které spojí vášeň pro folkové balady a společné nahrávání písní. A od neděle 6. září najdete na Sky Showtime i čtyřdílný dokument Aces o 29 mužích, kteří se v historii tenisu dokázali dostat na první místo světového žebříčku. Od Bjorna Borga po Carlose Alcaraze. Tak to byla streamingová nálož tohoto týdne. Hovk!

0: Filmovou noc v Hollywoodu se blíží ke svému konci. V pondělí se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Pokud jste něco nečapli, tituly, které jsme tento týden probírali, najdete v článku na našich stránkách zunradio.cz. Díky, že jste se mnou strávili hodinu u novinek z kinematografie a hlavně, že jste si naladili Zun Radio. Kdo poslouchá Zun Radio, ten má prostě vkus. Od mikrofonu se loučí činečí čas Zuzana Maxa. Užijte si víkend a mějte se krásně.
1: Tak co? Dobrý?

4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun, co je to DAB+? Digitální nástupce analogového FM vysílání. Chcete poslouchat moderní rádio v digitálu? Tak to potřebujete přijímač podporující DAB+. Všechna současná rádia z DAB i nadále přijímají FM. Takže až si budete pořizovat nové rádio, tak ať je i z DAB, protože přeci nechcete vykupovat staré skladové zásoby, že? Moderní, digitální, šířené vzduchem a nezávislé na internetu nebo datech. To je rádio DAB+. To je Zun.

Groovy. Radio pre všetkých, ktorí majú vkus.

0: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz
1: Prodáno!
2: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
3: Cože? Vždyť ty seš robot.
2: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
3: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
2: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
3: Já se chci jen někam podívat.
2: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
3: Chci si užít dan zga tvá.
4: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
2: Zadejte cílovou destinaci.
4: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. nakoleipěšky.cz
5: Nepíšeme newslety o tom,

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Prodáno!
3: Veacom.

0: SIEM řešení to dneska nejde.
1: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
2: Jste slyšeli o Zero Trust Architecture?
0: NISPA Compliance, sankce až 10 milionů.
1: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
2: Recovery Plan.
0: Endpoint Detection.
2: Multifaktor.
0: Penetrační testy. Lock Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: Bercentro.io.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moreton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Frigor Mortis se vkrádá do vašich domovů a přináší mrtvolně studené modré světlo, co požírá teplo domova a krade klidný spánek.
4: Večeře jak na pitevně.
5: Mami, já už nemám hlad.
3: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
6: Příliš studená teplota světla večer narušuje náš cirkadiální rytmus a odnímá domovu pocit tepla. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
7: Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177, www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies. 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít dan zgatvá.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.

0: Rosteme o 30% ročně. Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz. Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zun. Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
2: A vy jste?
3: Co jako?
2: Prosím?
3: Co?
2: Vaše ctěné jméno.
3: Mí křestní jméno?
2: To by se na úvod docela dobře hodilo, nemyslíte?
3: Rita.
4: Britské komediální drama podle stejnojmenné divadelní hry Rita se vzdělává vstupuje 14. září 1983 na americký kontinent v rámci filmové přehlídky na festivalu v Torontu.
3: Vadí vám, když takhle mluvím?
2: A jak?
3: Kozy.
2: Ne.
3: No, tak to je dobře. Vadí to jen obyčejným lidem. Třeba v tom kadeřnictví, kde teď dělám. Ulevím si třeba nějak takhle. Do prdele práce. Hezky od plic a hned je oheň na střeši.
4: Režie se ujal Louis Gilbert, který asi nejvíce vstoupil do povědomí diváků díky třem bondovkám či komedii Alfie. I do této komedie obsadil skvělého Michaela Caina, co by univerzitního profesora, a Julie Walters jako kadeřnici Ritu toužící po jiném životě a troše toho vědění.
3: Zapsala jsem se do kurzu. Vy jste můj kantor, takže mě koukejte hezky učit.
2: Řekl jsem vám, že jsou tu i jiní.
3: Vy jste můj kantor a nechci žádnýho jinýho.
2: Ergo, ženská, dejte si odchod.
3: Ale přiklepte mě vám.
2: Ale já jsem vám řekl, že o ty hodiny nemám zájem.
4: Michael Caine si bude velmi cenit tohoto snímku a bude patřit mezi jeho nejoblíbenější. A Julie Walters, pro kterou se jedná o filmový debut, později přizná, že se nespočetněkrát setkala se ženami, které díky její Ritě opustili nespokojené manželství anebo začaly v dospělosti studovat.
2: Proč chcete mě?
3: Protože jste pěkně švihlej násoska, který chce svý studenty vyhazovat oknem. Jste sympaťák. To nepoznáte lichotku. Příští týden si vemu nůžky a ošmykám vás.
4: Kritika je britskou dramedií okouzlená. Je vtipná, přízemní, laskavá a nabitá zdravým humorem. Rita je protikladem neveselého, dusného a stagnujícího akademického světa, do kterého tak touží proniknout. A Julie Walters jí dodává ten správný mix komedie a patosu.
2: Vy tu příští týden nebudete.
3: Ale jo, budu tu a ošmykám vás.
2: To sotva.
3: Ale jo, to chcete dál běhat mezi lidma takhle?
2: Jak takhle?
3: Jako odkvetlej hippík. Tak za týden.
4: Snímek Rita se vzdělává získá 3 nominace na Oscary pro oba hlavní herce a za adaptovaný scénář. Ale protagonisté se dočkají až cen BAFTA a Zlatých globů.
3: A když se chcete změnit, tak se musíte změnit zevnitř. Jako to chci udělat já. Naučím se něco. Neznáte náhodou Forstner?
5: Ovšem, že znám. Je skvělý.
3: Mezi náma dvěma píše sračky.
1: Powerplay.

všechny milovníky kinematografie, Zun Rádia a Huči Kuči Tance. Kina nově hostí dokument Zápas století, Edison Line nasadilo Volání vody a Sky Showtime nabízí Aces, The ATP Number One Club. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: Zápas století v originále El Partido. Píše se 22. červen 1986 a na Aztéckém stadionu v Mexico City nastupuje Anglie proti Argentíně. Čtvrtfinále mistrovství světa 4 roky po válce o Falklandy. Na trávníku se tak nehraje jen o postup. Hraje se o národní hrdost, o zadosti učinění a o všechno, co se mezi oběma zeměmi nahromadilo. A pak přijdou 4 minuty, které fotbal nikdy nezapomene. Nejdřív boží ruka, v zápětí gól století. Oba od Diega Maradony. Argentinští režiséři Juan Cabal a Santiago Franco se k legendárnímu utkání vracejí po 40 letech a nechávají mluvit ty, kteří u toho byli. Archivní záběry se tu potkávají s osobními vzpomínkami a z někdejších rivalů se před očima diváka stávají muži, kteří sdílejí jeden společný osud. Dokument měl světovou premiéru na festivalu v Cannes a vychází z knihy argentinského novináře Andrése Burga. Pokud si říkáte, že o boží ruce už bylo řečeno všechno, tenhle film vás vyvede z omylu. Maradona sice na trávníku obehrál půlku Anglie, ale tady hraje hlavní roli paměť. Dokument Zápas století najdete nově v kinech a do distribuce ho přináší Artcam Films.
1: No era un partido más, era el partido.
2: Si usted se agarra la bandera, el problema es
3: suyo. Perdedor. Soy ganador.
4: Here in Mexico City. One of the most heated matches of this World Cup.
5: I could not believe that he hadn't blown his whistle. How did the referee not see it? How has that happened?
6: Le dije, fue con la mano. Y me dijo, después te cuento, Valdano.
7: That's a bad decision in very big match.
8: I don't think any of us really envisaged what was about to happen.
9: Když víš, co máš dělat, tak ať to má

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít dan zgatvá.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
4: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
2: Je ne poserai pas la question de cette manière. Est-ce qu'il vous a dit qu'il avait l'impression d'entendre des voix?
3: Pourquoi tu veux pas me dire? Action. Na Edis Online dorazilo po menším kolečku v kinech francouzské drama s nádechem fantastična Volání vody. Sarah a Antoine jsou manželé na pokraji rozchodu, práce, dvě malé děti, únava, která se nedá dospat. Během rodinného výletu k moři pak starší syn Simon na chvíli zmizí. Sarah ho najde na břehu promočeného s horečkou a s pohledem někam mimo tenhle svět. Od té chvíle ho voda neodolatelně přitahuje, tráví hodiny ve vaně, vyhledává ji, kde se dá a svěří se matce, že slyší hlasy. Antoine celou věc zlehčuje, Sarah se rozhodne synovi věřit bezpodmínečně i za cenu toho, že sama začne ztrácet pevnou půdu pod nohama. A přesně tady se z rodinného dramatu stává něco jiného. V hlavní roli září belgická herečka Cécile de France, kterou znáte třeba z Nespoutané síly. Po jejím boku hraje Arthur Igal. Kritika ocenila hlavně vizuální stránku a odvahu nechat konec otevřený. Volání vody najdete nyní na streamovací platformě Edis Online.
4: Qu'est-ce que t'as dans la tête? Il aurait pu mourir.
5: Tout ça c'est ta faute.
6: Est-ce que vous pensez que quand on croit très fort à quelque chose, on peut finir par le voir?

0: Na Sky Showtime dorazila čtyřdílná dokumentární série pro fanoušky bílého sportu. Jmenuje se Aces the ATP No. 1 Club. Za celou historii mužského tenisu se na první místo světového žebříčku dostala pouhých 29 hráčů za víc než 50 let. A tento dokument se ptá, co to člověka stojí. Tenis totiž nemá časový limit, nemá spoluhráče a nemá střídačku, na které se dá schovat. Na kurtu stojíte vy, soupeř, a tlak na každý jednotlivý bod. K tomu 11 měsíců v roce po letištích a hotelech. Série ukazuje, že cesta na trůn je z 90% bitvou v hlavě. Před kameru usedli Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Pete Sampras, Andre Agassi, Bjorn Borg, John McEnroe nebo Jimmy Connors. Ze současných pak Carlos Alcaraz a Jannik Sinner. A české diváky potěší, že mezi o nimi 29 nechybí ani Ivan Lendl, který na první příčce strávil dohromady 270 týdnů. Sérii natočil Emmy oceněný režisér Pat Diamond a kombinuje v ní archivní záběry s dnešními rozhovory. Čekají nás tedy i záběry mladého bouřliváka McEnroea, která řve na rozhodčího. Kvůli tomu si to ostatně část diváků pustí. Všechny 4 epizody série Aces the ATP No. 1 Club najdete nyní na Sky Showtime.
1: Roger Federer was number one for almost 5 years.
2: I just wanted to be the best, and then there was the rest.
3: We push each other to the limits, and we help each other to create a great story.
4: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

My se ještě podíváme na to, co nového přibylo do českých kin minulý čtvrtek, tedy 3. září. Nejvíce toho bude asi mluvit o snímku Sex a smrt v kempu Miasma. Režisérka Jane Schönbrunn poslala Hannah Einbinder do role filmařky, která má vzkřísit vyhaslou hororovou sérii a kvůli inspiraci vyrazí přímo na místo původního natáčení. Tam v ústraní žije bývalá hvězda této série v podání Gillian Anderson. Z profesní fascinace se stane něco výrazně silnějšího a mezi tím se na dně jezera probouzí staré zlo. Film si Skán odvezl kvír palmu. A u hororu v kinech ještě zůstaneme. Britských 8 nohou a milion followerů posílá partu VIP influencerů na tropický ostrov na otevření luxusního rezortu. Koktejly, bílý písek a pak nečekaný host. Nejdřív jeden, pak miliony dalších. Otázka nezní, kdo přežije, ale kdo pošle poslední post. Úplně jiný kalibr nabízí Japonsko. Kiyoshi Kurosawa natočil historické drama Samuraj a vězeň, které se odehrává v roce 1578 uprostřed období válčících států. Pán hradu místo popravy uvěznil nepřátelského stratega a zatímco se kolem hradeb stahují vojska, uvnitř začnou lidé záhadně umírat. Detektivka, souboj vůlí a pořádné napětí. Domácí kinematografii zastupuje v kinech slovensko-česká koprodukce 33 kroků. 13 let po rasisticky motivovaném útoku, který muži způsobil těžká poranění hlavy, se Milan dozvídá, že jeho útočník má být propuštěn. Snímek balancuje na hranici dokumentu a fikce. Pro milovníky lehčího žánru je v kinech česká romantická komedie Dokonalý den. Anna spěchá na zásadní pracovní pohovor, cestou se jí porouchá auto a ve vlaku potká Edu, který je pravým opakem jejího naplánovaného světa. Ze světa dokumentu dorazil Zápas století, návrat k legendárnímu čtvrtfinále z roku 1986 k Boží ruce, gólu století a k tomu, co se tehdy odehrávalo mimo hřiště. A ani na vaše píďata kina nezapomněla. Do programu se vrací pixarovská Auta z roku 2006 a nově je v kinech i pásmo krátkých animovaných filmů Kinotai. Tak to bychom měli přehled posledních novinek v kinech. Hovk!

Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že jste s námi a ladíte Zone Radio s tou nejlepší muzikou v éteru. Máte vkus? Zůstaňte s námi i nadále. Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní Threat Intelligence. Už jste slyšeli o Zero Trust Architecture? NIS 2 Compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba. Recovery Plan. Endpoint Detection. Multifactor. Penetrační test. Lock Management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: cybercentro.io.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
3: Stroboskopická mucha!
2: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
4: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
5: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklam

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes vás vezmu k největší struktuře celé sluneční soustavy. Jmenuje se heliosférická proudová vrstva. Je to obří zvlněná opona nabitých částic a právě tam slunce převrací svůj magnetický sever a jih. Sonda Solar Orbiter proletě ve 0,3 astronomické jednotky, tedy mnohem blíž ke slunci než Země. A jak popisuje Universe Today, je to nejostřejší pohled, jaký kdy někdo na tu oponu měl. A nebyla to placatá čára, ale vícepatrová dálnice plná magnetických anomálií. Protony tam zrychlili o 50 km za sekundu. Elektronové paprsky se náhle zastavily. Vědci ze Southwest Research Institute navíc zjistili, že těžké železo se v magnetických smyčkách u slunce doslova propadá dolů gravitací. Takže i uprostřed magnetického chaosu platí obyčejné pravidlo, že co je těžké, dopadá. To zní povědomně. Držte se svých oběžných drah, přátelé. Moje mě zatím drží spolehlivě. Mějte se pozemsky.
0: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji ZUN rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte ZUN rádio i vy.
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na ZUN rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají ZUN a mají vkus. Roztočte to se ZUN rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Následující příběh byl inspirován skutečnými událostmi.
2: Říká vám něco jméno Fox Mulder?
3: Ano, znám. Studoval psychologii na Oxfordu. Je to snad nejlepší analytik v oblasti násilného zločinu. U nás na fakultě se mu říkával strašidelný Mulder.
4: Televizní stanice Fox nám servíruje 10. září 1993 zatraceně mysteriózní sci-fi, které se záhy stane synonymem mrazivé televizní zábavy 90. let a obrovským kultem. Akta X.
3: Agente Mulder, jsem Dana Scaliová, mám pracovat s vámi.
5: A řekl bych, že takovou postu si snad ani nezasloužím. Koho jste vytočila, že vás šoupnuli zrovna sem?
4: A seriál Akta X katapultuje téměř neznámé herce Gillian Anderson a Davida Duchovného do pozice televizních hvězd.
3: Musím říct, že se na práci s vámi těším. Bude to zajímavé.
5: Opravdu? Já myslel, že vás poslali, abyste mě špehovala.
4: Autor Chris Carter počítá s 5 sériemi a následnými filmy, ale stanice Fox si nebude chtít vzít extrémní úspěch seriálu a především sledovanost. A tak přiměje Cartera i s hlavními protagonisty k dalšímu pokračování.
5: Vysvětlíte mi, proč má FBI ve zvyku tyhle případy označit jako nevysvětlitelný jevy a ignorovat je? Řekněte, věříte v existenci mimozemšťanů?
4: Akta X budou pro Fox jednoduše hitem, který se zalíbí i kritice. Zpočátku kultovní seriál, poté prubířský kámen popkultury, který bude narážet na nedůvěru veřejnosti k vládě a velkým institucím a vyústí v nehasnoucí konspirační teorie.
5: Jestli to není člověk, tak co to je?
3: Možná je to orangutan.
5: Chci vzorky tkáně, krevní skupinu, toxikologii a genetický rozvoj.
3: To snad ne. Přece vážně nevěříte, že je to nějaký mimozemšťan.
4: Jak samotný seriál, tak hlavní herci Duchovny Anderson obdrží několik ocenění a tato temná show se stane se svými 11 sezónami nejdéle vysílaným sci-fi seriálem v historii americké televize.
5: Nejsem Fox Scaliová. Nechápu to tak jako vy.
6: Scaliová, to jsem já. Mluvil jsem s okresní prokuraturou v Rain County v Oregonu. Všechny dokumenty, co jsme spolu zpracovali, jsou pryč. Musíme si promluvit.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Neříkáme klientům,

0: rexonix.cz.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít dan zga tvá.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
4: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Zun.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Zatímco před týdnem jsem nemohl ani naznačovat, nyní to již můžu prozradit. Záměr vstoupit na pražskou burzu oznámil největší český výrobce dveří, společnost Dornaj. Investorům plánuje nabídnout až pětinu akcí, přičemž všechny prostředky budou směřovat do rozvoje společnosti. Dornaj aktuálně pracuje na schválení prospektu ze strany České národní banky. Úpis akcí by měl být zahájen v průběhu

Pokud vás společnost Dornaj zaujala, podívejte se na YouTube Pražské burzy, kde naleznete rozhovor s jejím generálním ředitelem Pavlem Šatným. Pondělí 7. září také přineslo druhou zajímavou novinku. Burzovně obchodovaný fond na index PX od Wood & Company. Jedná se o historicky první ETF na index PX v korunách na pražské burze a také o milník v rozvoji českého kapitálového trhu. Podrobnosti naleznete na stránkách pražské burzy. Třeba v našem novém mediálním centru, kde naleznete vše zajímavé, co se na burze děje a co natáčíme. Čtvrtek potom přinese první obchodní den dluhopisů ze skupiny Palefar Capital. Ale pojďme se podívat, jak se dařilo stávajícím titulům. Index PX si připsal drobný růst. Nejvíce v minulém týdnu ztrácela zbrojovka Czechoslovak Group, která byla k poslednímu srpnu vyřazena z indexu MSCI. Společnost se také dočkala potvrzeného kreditního ratingu od agentury Fitch a oznámila záměr do kopřivnického areálu Tatry v dalších letech zainvestovat téměř 50 milionů euro. Za týden její akcie přišly o více než 12%. Přes 5% potom odepsali akcie Photon Energy, který oznámil, že ruší hlasování držitelů dluhopisů. Společnost došla k závěru, že by její návrhy nezískaly podporu. 4% naopak přidala pojišťovna VIG a o necelá 3% posílili akcie zpracovatele kůží Karl Lederer. Ten oznámil, že 15. září začne očekávaný program zpětného odkupu akcí. Dočkali jsme se také hned dvou výsledkových reportů. Kofola se ve druhém čtvrtletí pochlubila o 16% vyšším provozním ziskem EBITDA ve výši 594 milionů korun, zatímco analytici očekávali jen 579. Kofola zároveň potvrdila jeho celoroční výhled, i když očekává, že rok zakončí s vyšším zadlužením. Uvedla také indikaci tržeb za červenec a srpen, kdy vzrostly o 8, respektive o 13%. Výrobce bezpilotních letounů Primoco v samotném druhém čtvrtletí zaznamenal tržby asi jen 700 tisíc korun. Za celý rok však společnost cílí na konsolidované tržby 0,9 až 1 miliarda korun a zisk EBITDA 225 až 300 milionů korun. Generální ředitel Ladislav Semetkovský také v dopise akcionářům uvádí, že ke konci srpna dosahují tržby společnosti cirka 431 milionů korun. Pohled do makrosvěta. Index nákupních manažerů v srpnu ukázal na největší zlepšení provozních podmínek české výroby od dubna 2022 díky ostřejšímu zvýšení výstupu, nových zakázek a obnovení růstu zaměstnanosti, uvádí agentura S&P. Naopak reálné mzdy ve druhém čtvrtletí vzrostly jen o 4,3%, zatímco ekonomové čekali rovných 5%. Srpnová inflace potom zrychlila na očekávaných 1,9% a maloobchodní tržby za červenec posílily nad očekávání. Tento týden přinese výkon průmyslu, stavebnictví, nezaměstnanost i strukturu inflace. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes máme lásku na dálku, ale extrémně rychlou. Astronomové objevili dvojici bílých trpaslíků s označením Erasu J0608. A ti dva kolem sebe obíhají za 374 sekund. To je něco přes 6 minut. Vy si za 6 minut sotva uvaříte čaj. Oni stihnou celý oběžný rok. Jak popisuje Universe Today, jsou u sebe tak blízko, že hmota z jedné hvězdy putuje rovnou do druhé, bez okolků a bez akrečního disku. Odtud ty pravidelné rentgenové záblesky, které zachytili přístroje NICER a Einstein Probe. A teď to nejlepší. Jejich dráha se hroutí jedním z nejrychlejších temp, jaká známe, protože systém ztrácí energii v gravitačních vlnách. Až poletí vesmírná observatoř LISA, mohla by je slyšet. Zatím jen nevíme, jak daleko ta dvojice je. Tak ať vám dnešek ubíhá pomaleji, než jejich oběžná dráha. Mějte se pozemsky.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít dan zgatvá.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklam

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Championship points for Andre Agassi.
2: září 1994 se André Agassi konečně dočkává vytouženého grandslamového titulu na domácí půdě. André Agassi, stále ještě vlasáč, změnil nejen svou dietu a zhubl dobrých 10 kilo, ale také kouče a potažmo svou techniku. Němec Štych tak ztroskotal na Agassiho dynamické hře ve třech setech a André se stává prvním nenasazeným hráčem v Open éře, který dosáhl na titul z US Open.
1: I mean, coming in this tournament ranked 20 in the world, not seeded, and the support that I've had from all these fans here, I love all you, thank you.
2: Trenér Brad Gilbert, aby snad navnadil svého svěřence, přistoupil na sázku, že při každém významném titulu si nechá aplikovat náušnici a už mu jich pár na uchu visí. Ale pokud Agassi vyhraje Grand Slam.
1: You know, we had a clear bet. I win any slam as him being my coach, and if I won the US Open, the deal was he's gonna have to shave down his body. So I'm sure he's not looking forward to that, but everybody else is.
2: Coach Gilbert bude celý od hlavy až k patě hladký jako dětská prdílka.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
2: O Zero Trust Architecture.
1: NIS 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
3: Recovery Plan.
1: Endpoint Detection.
3: Multifaktor.
1: Penetrační test. Lock Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně

0: www.cybercentro.io.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.

0: 30% ročně. Protože to řešení funguje, protože levně znamená dvakrát a protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Tenebrarum trhá světlo na kusy a rozehrává pro své oběti děsivou stínohru, která zježí každý tělesný chlup.
2: Někdo stojí tamhle v rohu.
1: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
3: Unavující nerovnoměrné osvětlení nutí oko přeskakovat mezi ostrým světlem a tmavým stínem. Způsobuje chaos a bolest očí. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
4: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
5: This right here is a power play.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Zatímco před týdnem jsem nemohl ani naznačovat,

to již můžu prozradit. Záměr vstoupit na pražskou burzu oznámil největší český výrobce dveří, společnost Dornay. Investorům plánuje nabídnout až pětinu akcí, přičemž všechny prostředky budou směřovat do rozvoje společnosti. Dornay aktuálně pracuje na schválení prospektu ze strany České národní banky. Úpis akcí by měl být zahájen v průběhu října. Pokud vás společnost Dornay zaujala, podívejte se na YouTube pražské burzy, kde naleznete rozhovor s jejím generálním ředitelem Pavlem Šatným. Pondělí 7. září také přineslo druhou zajímavou novinku. Burzovně obchodovaný fond na index PX od Wood & Company. Jedná se o historicky první ETF na index PX v korunách na pražské burze a také o milník v rozvoji českého kapitálového trhu. Podrobnosti naleznete na stránkách pražské burzy. Třeba v našem novém mediálním centru, kde naleznete vše zajímavé, co se na burze děje a co natáčíme. Čtvrtek potom přinese první obchodní den dluhopisů ze skupiny Palefar Capital. Ale pojďme se podívat, jak se dařilo stávajícím titulům. Index PX si připsal drobný růst. Nejvíce v minulém týdnu ztrácela zbrojovka Czechoslovak Group, která byla k poslednímu srpnu vyřazena z indexu MSCI. Společnost se také dočkala potvrzeného kreditního ratingu od agentury Fitch a oznámila záměr do kopřivnického areálu Tatry v dalších letech zainvestovat téměř 50 milionů euro. Za týden její akcie přišly o více než 12%. Přes 5% potom odepsali akcie Photon Energy, který oznámil, že ruší hlasování držitelů dluhopisů. Společnost došla k závěru, že by její návrhy nezískaly podporu. 4% naopak přidala pojišťovna VIG a o necelá 3% posílili akcie zpracovatele kůží Karo Leder. Ten oznámil, že 15. září začne očekávaný program zpětného odkupu akcí. Dočkali jsme se také hned dvou výsledkových reportů. Kofola se ve druhém čtvrtletí pochlubila o 16% vyšším provozním ziskem EBITDA ve výši 594 milionů korun, zatímco analytici očekávali jen 579. Kofola zároveň potvrdila jeho celoroční výhled, i když očekává, že rok zakončí s vyšším zadlužením. Uvedla také indikaci tržeb za červenec a srpen, kdy vzrostly o 8, respektive o 13%. Výrobce bezpilotních letounů Primoco v samotném druhém čtvrtletí zaznamenal tržby asi jen 700 tisíc korun. Za celý rok však společnost cílí na konsolidované tržby 0,9 až 1 miliarda korun a zisk EBITDA 225 až 300 milionů korun. Generální ředitel Ladislav Semetkovský také v dopise akcionářům uvádí, že ke konci srpna dosahují tržby společnosti cirka 431 milionů korun. Pohled do makrosvěta. Index nákupních manažerů v srpnu ukázal na největší zlepšení provozních podmínek české výroby od dubna 2022 díky ostřejšímu zvýšení výstupu, nových zakázek a obnovení růstu zaměstnanosti, uvádí agentura S&P. Naopak reálné mzdy ve druhém čtvrtletí vzrostly jen o 4,3%, zatímco ekonomové čekali rovných 5%. Srpnová inflace potom zrychlila na očekávaných 1,9% a maloobchodní tržby za červenec posílily na očekávání. Tento týden přinese výkon průmyslu, stavebnictví, nezaměstnanost i strukturu inflace. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.
2: Zun. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
3: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes vás vezmu k největší struktuře celé sluneční soustavy. Jmenuje se heliosférická proudová vrstva. Je to obří zvlněná opona nabitých částic a právě tam slunce převrací svůj magnetický sever a jih. Sonda Solar Orbiter proletě ve 3 desetinách astronomické jednotky, tedy mnohem blíž ke slunci než Země. A jak popisuje Universe Today, je to nejostřejší pohled, jaký kdy někdo na tu oponu měl. A nebyla to placatá čára, ale vícepatrová dálnice plná magnetických anomálií. Protony tam zrychlili o 50 km za sekundu. Elektronové paprsky se náhle zastavily. Vědci ze Southwest Research Institute navíc zjistili, že těžké železo se v magnetických smyčkách u slunce doslova propadá dolů gravitací. Takže i uprostřed magnetického chaosu platí obyčejné pravidlo, že co je těžké, to padá. To zní povědomně. Držte se svých oběžných drah, přátelé. Moje mě zatím drží spolehlivě. Mějte se pozemsky.
4: Tak co?

0: education was so important to us, it was sort of all that we really did know outside of music, and it was impressed on us that it was important.
1: Sister Sledge vstupují 8. září 84 do hlavní britské hitparády na 32. místě se znovu vydaným singlem Lost in Music. Není ale stejný jako před 5 lety. Single si totiž vzal do parády Nile Rodgers a představuje ho v novém remixu. Lost in Music bude mít větší úspěch než originál, když se vyšplhá až na 4. příčku a Sister Sledge získají stříbrnou desku za prodeje v Británii.
0: I would say the music thing was more recreation and it was fun.
2: Let's sample it. Ladies and gentlemen, Sister Sledge.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu, férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
4: Nech sa páči, býv to taký od dámy v ružovom.
5: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
3: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
6: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu MeduzaCard v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
2: Prodáno!
0: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se

0: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
1: Prodáno!
2: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
3: Cože? Vždyť ty seš robot.
2: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
3: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
2: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
3: Já se chci jen někam podívat.
2: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
3: Chci si užít dan zgatvá.
4: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
2: Zadejte cílovou destinaci.
4: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
5: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
6: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
7: Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Prodáno!
0: Veacom.

0: CM řešení to dneska nejde.
1: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
2: Jste slyšeli o Zero Trust Architecture?
0: NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů.
1: Endpoint Detection, Log Management, SOC jako služba.
2: Recovery Plan.
0: Endpoint Detection.
2: Multifaktor.
0: Penetrační test, Log Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: cybercentru.io.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moniton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Frigor Mortis se vkrádá do vašich domovů a přináší mrtvolně studené modré světlo, co požírá teplo domova a krade klidný spánek.
4: Večeře, jak napíte v ně.
5: Mami, já už nemám hlad.
3: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
6: Příliš studená teplota světla večer narušuje náš cirkadiální rytmus a odnímá domovu pocit tepla. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
7: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
2: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
3: Powerplay.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Zatímco před týdnem jsem nemohl ani naznačovat, nyní to již můžu prozradit. Záměr vstoupit na pražskou burzu oznámil největší český výrobce dveří, společnost Dornaj. Investorům plánuje nabídnout až pětinu akcí, přičemž všechny prostředky budou směřovat do rozvoje společnosti. Dornaj aktuálně pracuje na schválení prospektu ze strany České národní banky. Úpis akcí by měl být zahájen v průběhu října. Pokud vás společnost Dornaj zaujala, podívejte se na YouTube Pražské burzy, kde naleznete rozhovor s jejím generálním ředitelem Pavlem Šatným. Pondělí 7. září také přineslo druhou zajímavou novinku. Burzovně obchodovaný fond na index PX od Wood & Company. Jedná se o historicky první ETF na index PX v korunách na pražské burze a také o milník v rozvoji českého kapitálového trhu. Podrobnosti naleznete na stránkách pražské burzy. Třeba v našem novém mediálním centru, kde naleznete vše zajímavé, co se na burze děje a co natáčíme. Čtvrtek potom přinese první obchodní den dluhopisů ze skupiny Palefar Capital. Ale pojďme se podívat, jak se dařilo stávajícím titulům. Index PX si připsal drobný růst. Nejvíce v minulém týdnu ztrácela zbrojovka Czechoslovak Group, která byla k poslednímu srpnu vyřazena z indexu MSCI. Společnost se také dočkala potvrzeného kreditního ratingu od agentury Fitch a oznámila záměr do kopřivnického areálu Tatry v dalších letech zainvestovat téměř 50 milionů euro. Za týden její akcie přišly o více než 12%. Přes 5% potom odepsali akcie Photon Energy, který oznámil, že ruší hlasování držitelů dluhopisů. Společnost došla k závěru, že by její návrhy nezískaly podporu. 4%

0: Naopak přidala pojišťovna VIG a o necelá 3% posílili akcie zpracovatele kůží Karl Lederer. Ten oznámil, že 15. září začne očekávaný program zpětného odkupu akcí. Dočkali jsme se také hned dvou výsledkových reportů. Kofola se ve druhém čtvrtletí pochlubila o 16% vyšším provozním ziskem EBITDA ve výši 594 milionů korun, zatímco analytici očekávali jen 579. Kofola zároveň potvrdila jeho celoroční výhled, i když očekává, že rok zakončí s vyšším zadlužením. Uvedla také indikaci tržeb za červenec a srpen, kdy vzrostly o 8, respektive o 13%. Výrobce bezpilotních letounů Primoco v samotném druhém čtvrtletí zaznamenal tržby asi jen 700 tisíc korun. Za celý rok však společnost cílí na konsolidované tržby 0,9 až 1 miliarda korun a zisk EBITDA 225 až 300 milionů korun. Generální ředitel Ladislav Semetkovský také v dopise akcionářům uvádí, že ke konci srpna dosahují tržby společnosti cirka 431 milionů korun. Pohled do makrosvěta. Index nákupních manažerů v srpnu ukázal na největší zlepšení provozních podmínek české výroby od dubna 2022 díky ostřejšímu zvýšení výstupu, nových zakázek a obnovení růstu zaměstnanosti, uvádí agentura S&P. Naopak reálné mzdy ve druhém čtvrtletí vzrostly jen o 4,3%, zatímco ekonomové čekali rovných 5%. Srpnová inflace potom zrychlila na očekávaných 1,9% a maloobchodní tržby za červenec posílily na očekávání. Tento týden přinese výkon průmyslu, stavebnictví, nezaměstnanost i strukturu inflace. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan Tojan.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes máme lásku na dálku, ale extrémně rychlou. Astronomové objevili dvojici bílých trpaslíků s označením Erasu J0608. A ti dva kolem sebe obíhají za 374 sekund. To je něco přes 6 minut. Vy si za 6 minut sotva uvaříte čaj. Oni stihnou celý oběžný rok. Jak popisuje Universe Today, jsou u sebe tak blízko, že hmota z jedné hvězdy putuje rovnou do druhé, bez okolků a bez akrečního disku. Odtud ty pravidelné rentgenové záblesky, které zachytili přístroje NICER a Einstein Probe. A teď to nejlepší. Jejich dráha se hroutí jedním z nejrychlejších temp, jaká známe, protože systém ztrácí energii v gravitačních vlnách. Až poletí vesmírná observatoř LISA, mohla by je slyšet. Zatím jen nevíme, jak daleko ta dvojice je. Tak ať vám dnešek ubíhá pomaleji, než jejich oběžná dráha. Mějte se pozemsky!
3: This right here is a power play.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
2: Stroboskopická mucha!
1: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
3: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz
4: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
5: Nech sa páči, býv to taký od dámy v ružovom.
6: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
4: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
5: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu MeduzaCard v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Myslíte, že máte dost?

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Super úspěšná kapela Earth, Wind and Fire vydává 14. září 1993 další album. V podstatě se od začátku 70. let nezastavili a stále plodí desky s minimálně zlatými certifikacemi. Člověk si říká, jak je to vlastně možné. Earth, Wind and Fire jsou nejen okouzlující muzikanti, ale potrpí si i na pořádnou show na koncertech, včetně magických triků. Ta létající pyramida od iluzionisty Henninga v kombinaci s vesmírnými obleky kapely je prostě neporazitelná. Vždyť měli na své koncertní šňůře i začínajícího Copperfielda.
2: Je to magické.
1: Earth, Wind and Fire jsou zkrátka jedničky, od kterých se učil samotný král popu Michael Jackson, když chodil na jejich spektakulární koncerty pro inspiraci. S novým albem Millennium jednoduše ukazují, že stále mají talent a materiál pro vytváření lahodného

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Dobré ráno. Zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat. Zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím. Alpy vyloučeny. Přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet. Zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies. 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
3: Cože? Vždyť ty seš robot.
2: Slyšela jsem. Robot, ověření dokončeno. Vítejte, kolego. Doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
3: No, parádička. Nemáš něco, kde nebude půl republiky.
2: Rozumím. Filtruji podle hustoty davu. Nalezeno 0 výletů. Rozšiřte kritéria.
3: Já se chci jen někam podívat.
2: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
3: Chci si užít dan zgatma.
4: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
2: Zadejte cílovou destinaci.
4: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
5: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zunrádia a Huči Kuči Tance. Kina nově hostí dokument Zápas století, Edison Line nasadilo volání vody a Sky Showtime nabízí Aces, the ATP number one club. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici. Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

0: football coliseum of the world, the Azteca Stadium.
1: Es solo fútbol y punto.
2: We're here to play football. Don't confuse the two issues.
3: Sunday's World Cup match between England and Argentina will be played in a sporting spirit.
4: Nově můžete vyrazit do kina na dokument Zápas století v originále El Partido. Píše se 22. červen 1986 a na Aztéckém stadionu v Mexico City nastupuje Anglie proti Argentíně. Čtvrtfinále mistrovství světa 4 roky po válce o Falklandy. Na trávníku se tak nehraje jen o postup. Hraje se o národní hrdost, o zadosti učinění a o všechno, co se mezi oběma zeměmi nahromadilo. A pak přijdou 4 minuty, které fotbal nikdy nezapomene. Nejdřív boží ruka, v zápětí gól století. Oba od Diega Maradony. Argentinští režiséři Juan Cabal a Santiago Franco se k legendárnímu utkání vracejí po 40 letech a nechávají mluvit ty, kteří u toho byli. Archivní záběry se tu potkávají s osobními vzpomínkami a z někdejších rivalů se před očima diváka stávají muži, kteří sdílejí jeden společný osud. Dokument měl světovou premiéru na festivalu v Cannes a vychází z knihy argentinského novináře Andrése Burga. Pokud si říkáte, že o boží ruce už bylo řečeno všechno, tenhle film vás vyvede z omylu. Maradona sice na trávníku obehrál půlku Anglie, ale tady hraje hlavní roli paměť. Dokument Zápas století najdete nově v kinech a do distribuce ho přináší Artcam Films.
5: No era un partido más, era el partido.
6: Si usted se agarra la bandera, problema suyo.
7: Soy perdedor, soy ganador.
8: Here in Mexico City. One of the most heated matches of this World Cup.
9: And I could not believe that he hadn't blown his whistle. How did the referee not see it? How has that happened?
10: Le dije, fue con la mano. Y me dijo, después te cuento, Valdano.
11: That's a bad decision in very big match.
9: I don't think any of us really envisaged what was about to happen.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Bez SIEM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. O zero trust architecture. NIS2 compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint detection, log management, SOC 2. Recovery plan. Endpoint detection. Multifactor. Penetrační test, log management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Nonstop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.hyundai.io. Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Je ne poserai pas la question de cette manière. Est-ce qu'il vous a dit qu'il avait l'impression d'entendre des voix?
4: Pourquoi tu veux pas me dire?
1: Action. Na Edison Line dorazilo po menším kolečku v kinech francouzské drama s nádechem fantastična Volání vody. Sarah a Antoine jsou manželé na pokraji rozchodu, práce, dvě malé děti, únava, která se nedá dospat. Během rodinného výletu k moři pak starší syn Simon na chvíli zmizí. Sarah ho najde na břehu promočeného s horečkou a s pohledem někam mimo tenhle svět. Od té chvíle ho voda neodolatelně přitahuje, tráví hodiny ve vaně, vyhledává ji, kde se dá a svěří se matce, že slyší hlasy. Antoine celou věc zlehčuje, Sarah se rozhodne synovi věřit bezpodmínečně i za cenu toho, že sama začne ztrácet pevnou půdu pod nohama. A přesně tady se z rodinného dramatu stává něco jiného. V hlavní roli září belgická herečka Cécile de France, kterou znáte třeba z Nespoutané síly. Po jejím boku hraje Arthur Igal. Kritika ocenila hlavně vizuální stránku a odvahu nechat konec otevřený. Volání vody najdete nyní na streamovací platformě Edison Line.
5: Que t'as dans la tête, il aurait pu mourir.
6: Tout ça c'est ta faute.
7: Est-ce que vous pensez que quand on croit très fort à quelque chose, on peut finir?

0: Sky Showtime dorazila čtyřdílná dokumentární série pro fanoušky bílého sportu. Jmenuje se Aces The ATP No. 1 Club. Za celou historii mužského tenisu se na první místo světového žebříčku dostala pouhých 29 hráčů za víc než 50 let. A tento dokument se ptá, co to člověka stojí. Tenis totiž nemá časový limit, nemá spoluhráče a nemá střídačku, na které se dá schovat. Na kurtu stojíte vy, soupeř, a tlak na každý jednotlivý bod. K tomu 11 měsíců v roce po letištích a hotelech. Série ukazuje, že cesta na trůn je z 90% bitvou v hlavě. Před kameru usedli Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Pete Sampras, Andre Agassi, Bjorn Borg, John McEnroe nebo Jimmy Connors. Ze současných pak Carlos Alcaraz a Jannik Sinner. A české diváky potěší, že mezi oněmi 29 nechybí ani Ivan Lendl, který na první příčce strávil dohromady 270 týdnů. Sérii natočil Emmy oceněný režisér Pat Diamond a kombinuje v ní archivní záběry s dnešními rozhovory. Čekají nás tedy i záběry mladého bouřliváka McEnroea, která řve na rozhodčího. Kvůli tomu si to ostatně část diváků pustí. Všechny 4 epizody série Aces The ATP No. 1 Club najdete nyní na Sky Showtime.
1: Roger Federer was number one for almost 5 years.
2: I just wanted to be the best, and then there was the rest.
3: We push each other to the limits, and we help each other to create a great story.
4: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

My se ještě podíváme na to, co nového přibylo do českých kin minulý čtvrtek, tedy 3. září. Nejvíce toho bude asi mluvit o snímku Sex a smrt v kempu Miasma. Režisérka Jane Schönbrunn poslala Hannah Einbinder do role filmařky, která má vzkřísit vyhaslou hororovou sérii a kvůli inspiraci vyrazí přímo na místo původního natáčení. Tam v ústraní žije bývalá hvězda této série v podání Gillian Anderson. Z profesní fascinace se stane něco výrazně silnějšího a mezi tím se na dně jezera probouzí staré zlo. Film si Skán odvezl Queer Palmu. A u hororu v kinech ještě zůstaneme. Britských 8 nohou a milion followerů posílá partu VIP influencerů na tropický ostrov na otevření luxusního rezortu. Koktejly, bílý písek a pak nečekaný host. Nejdřív jeden, pak miliony dalších. Otázka nezní, kdo přežije, ale kdo pošle poslední post. Úplně jiný kalibr nabízí Japonsko. Kiyoshi Kurosawa natočil historické drama Samuraj a vězeň, které se odehrává v roce 1578 uprostřed období válčících států. Pán hradu místo popravy uvěznil nepřátelského stratega a zatímco se kolem hrade vztahují vojska, uvnitř začnou lidé záhadně umírat. Detektivka, souboj vůlí a pořádné napětí. Domácí kinematografii zastupuje v kinech slovensko-česká koprodukce 33 kroků. 13 let po rasisticky motivovaném útoku, který muži způsobil těžká poranění hlavy, se Milan dozvídá, že jeho útočník má být propuštěn. Snímek balancuje na hranici dokumentu a fikce. Pro milovníky lehčího žánru je v kinech česká romantická komedie Dokonalý den. Anna spěchá na zásadní pracovní pohovor, cestou se jí porouchá auto a ve vlaku potká Edu, který je pravým opakem jejího naplánovaného světa. Ze světa dokumentu dorazil Zápas století, návrat k legendárnímu čtvrtfinále z roku 1986, k Boží ruce, gólu století a k tomu, co se tehdy odehrávalo mimo hřiště. A ani na vaše píďata kina nezapomněla. Do programu se vrací pixarovská Auta z roku 2006 a nově je v kinech i pásmo krátkých animovaných filmů Kinotaj. Tak to bychom měli přehled posledních novinek v kinech. Hovk!

Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že jste s námi a ladíte Zun Radio s tou nejlepší muzikou v éteru. Máte vkus? Zůstaňte s námi i nadále. Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
4: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
3: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
4: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
3: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
4: Ne, zrušit.
3: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
4: Já chci prostě někam vyrazit.
3: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
4: Ne, přeskočit.
3: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
4: Cože? Vždyť ty seš robot.
3: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
4: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
3: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
4: Já se chci jen někam podívat.
3: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
4: Chci si užít dan zgatvá.
5: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
3: Zadejte cílovou destinaci.
5: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
6: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme

0: Pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: S4 stavební.
2: To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů.
1: S4 stavební.
2: Více na www.s4stavební.cz.
3: Prodáno!
4: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte

Tak s názvom I Feel Love. South Bloom.

0: Francesco Pico alebo Pico. Timing Decos.
1: Zone.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: Zoom.
2: Andrea Fiorino, Master Mix.

jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Powerplay.

Zun Radio.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Zatímco před týdnem jsem nemohl ani naznačovat, nyní to již můžu prozradit. Záměr vstoupit na pražskou burzu oznámil největší český výrobce dveří, společnost Dornaj. Investorům plánuje nabídnout až pětinu akcí, přičemž všechny prostředky budou směřovat do rozvoje společnosti. Dornaj aktuálně pracuje na schválení prospektu ze strany České národní banky. Úpis akcí by měl být zahájen v průběhu října. Pokud vás společnost Dornaj zaujala, podívejte se na YouTube Pražské burzy, kde naleznete rozhovor s jejím generálním ředitelem Pavlem Šatným. Pondělí 7. září také přineslo druhou zajímavou novinku. Burzovně obchodovaný fond na index PX od Wood & Company. Jedná se o historicky první ETF na index PX v korunách na pražské burze a také o milník v rozvoji českého kapitálového trhu. Podrobnosti naleznete na stránkách pražské burzy. Třeba v našem novém mediálním centru, kde naleznete vše zajímavé, co se na burze děje a co natáčíme. Čtvrtek potom přinese první obchodní den dluhopisů ze skupiny Palefar Capital. Ale pojďme se podívat, jak se dařilo stávajícím titulům. Index PX si připsal drobný růst. Nejvíce v minulém týdnu ztrácela zbrojovka Čekoslováku, která byla k poslednímu srpnu vyřazena z indexu MSCI. Společnost se také dočkala potvrzeného kreditního ratingu od agentury Fitch a oznámila záměr do kopřivnického areálu Tatry v dalších letech zainvestovat téměř 50 milionů euro. Za týden její akcie přišly o více než 12%. Přes 5% potom odepsali akcie Photon Energy, který oznámil, že ruší hlasování držitelů dluhopisů. Společnost došla k závěru, že by její návrhy nezískaly podporu. 4% naopak přidala pojišťovna VIG a o necelá 3% posílili akcie zpracovatele kůží Karl Lederer. Ten oznámil, že 15. září začne očekávaný program zpětného odkupu akcí. Dočkali jsme se také hned dvou výsledkových reportů. Kofola se ve druhém čtvrtletí pochlubila o 16% vyšším provozním ziskem EBITDA ve výši 594 milionů korun, zatímco analytici očekávali jen 579. Kofola zároveň potvrdila jeho celoroční výhled, i když očekává, že rok zakončí s vyšším zadlužením. Uvedla také indikaci tržeb za červenec a srpen, kdy vzrostly o 8, respektive o 13%. Výrobce bezpilotních letounů Primoco v samotném druhém čtvrtletí zaznamenal tržby asi jen 700 tisíc korun. Za celý rok však společnost cílí na konsolidované tržby 0,9 až 1 miliarda korun a zisk EBITDA 225 až 300 milionů korun. Generální ředitel Ladislav Semetkovský také v dopise akcionářům uvádí, že ke konci srpna dosahují tržby společnosti cirka 431 milionů korun. Pohled do makrosvěta. Index nákupních manažerů v srpnu ukázal na největší zlepšení provozních podmínek v české výrobě od dubna 2022 díky ostřejšímu zvýšení výstupu, nových zakázek a obnovení růstu zaměstnanosti, uvádí agentura S&P. Naopak reálné mzdy ve druhém čtvrtletí vzrostly jen o 4,3%, zatímco ekonomové čekali rovných 5%. Srpnová inflace potom zrychlila na očekávaných 1,9% a maloobchodní tržby za červenec posílily nad očekávání. Tento týden

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN.
2: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
3: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes máme lásku na dálku, ale extrémně rychlou. Astronomové objevili dvojici bílých trpaslíků s označením Erasu J0608. A ti dva kolem sebe obíhají za 374 sekund. To je něco přes 6 minut. Vy si za 6 minut sotva uvaříte čaj. Oni stihnou celý oběžný rok. Jak popisuje Universe Today, jsou u sebe tak blízko, že hmota z jedné hvězdy putuje rovnou do druhé, bez okolků a bez akrečního disku. Odtud ty pravidelné rentgenové záblesky, které zachytili přístroje NICER a Einstein Probe. A teď to nejlepší. Jejich dráha se hroutí jedním z nejrychlejších temp, jaká známe, protože systém ztrácí energii v gravitačních vlnách. Až poletí vesmírná observatoř LISA, mohla by je slyšet. Zatím jen nevíme, jak daleko ta dvojice je. Tak ať vám dnešek ubíhá pomaleji, než jejich oběžná dráha. Mějte se pozemsky!
0: Čtyři důvody pro DAB.

Electric. Night, night, night. Human. Escape. Mind wing. Create.